0: Petrojin Dževjatnače je cinato augusta. Lečo de kneži ma na zaso kruče hoši znamenča za neko tre dne to takle budže. Hai, a za šulerju a šulerki to skonča so netko lečne proznine, bonže luče zaso loš, los. Hai, a za to, što z vas je s tem snač lečne dol najskere bože, ti zaso nimo, što už pak neje od šulskih proznin vodvisne, tun se snano netko, rune netko išče neče doječe, ale s kim jezdža luče poprom z cova do dola? Přeco s partnerom abo svojbu, abo tež raz s přečelemi? A je vam při tem komfortabelný hotel lupší, hač jednory stan? Helena Smolic je nedávno nekotře vosy ze zběrava.
1: Zadili a čas, nejsme takové do dola ježili staršími syně než dva razy, abo tak boli to by super. Ze s přečelemi jsme ty boli, jemo jsme ty boli české, to by jara. Napiate, dokud jsme po nadekom stanovaní ještě byli a tam se sobou dostal a já jíču stanovaní.
2: S přečelami a přečekami já ještě nejsem ženivé do lubo, ale za svojbu já spytám za měča junu v opleto do dola sobou ječ, radšo do zimského dola ve februáru. Potom starší čině z mojí malky sotru, znáno ještě ve Liču, jen malky trip níže hin.
3: Já ráda sám do dola jdu, tam jsme nejflexibilnější, tam možná činěště, že já chcou, spím, kde je jemno što, to je za mě nejpříjemnější poprom.
4: To je tak, abo tak, also já ty ráda ze svojbu jedu, ale to dávě ty dole, když jen vůčo s přečelými popučuju, kaj například zimský dole, zase jen, hej, ale já nezromadnosti popučuju.
5: Přesto za já nejsem še ženy s přečelami dole, bo abo chenike sprena prajva svojbu. Ale já si musím do toho dobře přečili lanka, já pan se to vezo, může celý změnit.
6: Já skvěl radši sám do lodžům, takže tam můžete je také cool vice doživíš, nebo přečili zeznáč. A já bych pohled také na kombinace se zkus také stanovanou ku Sponti, a potom ten dobrý hotel, kde se dostanou z Kričnucka.
7: Ze se starou stanovaná jsme mu von. No, ale ty nic, also nejka all inclusive to nejde naše. Musí radši nic, že potom jenom hospodu, když jen sám zastará, abo halt nič jako snědě, nebo tak něco podlejo.
2: Stanovač stejště na moje liščině, že by rád čino také, ale vyzo hotel je všetce rejnčo by prajo, ve hotelu se nucká, čupoče.
3: Jižo, já celé kruč stanovač učiš o svojbu, jako džičo, myslím jac nic tak ráde, dokud já šon jen vyste komfort šon ráde ve dualu mám.
0: Komfort, abo je ničce stan, pak sám, pak se svoj buky bas přečelemi, vona věc za nekotředne dožou, ale nic

Eno mač, če vi to tež so bo doživili, abo ač, če so pred televizor čapnili neličomni ľudžo, sú v Nemsky a v druhých džilách Európy začmiče svonca, čara večer sčehovali, vopkečbovali, večer sedmich, sú až so potom mesačk potajkým ponečím prede svonca doniš, nebe potom jenaš ište taký celý vúzky sarp vidieč. Na severu by přibližne 5-80% svonca zakryte, na juhu Nemsky je beto hač, to 10% tam. A absolutne, totálne začmiče svonca doživichu džile islandskeje, grönlandskeje, kajštež severnije španijskeje a na Baliarach. Potajkým dobyše Vulkavecka čera večer za nekotrych a druzy si praja, što to je naš cedža, to je mitala celé smože. 4 do na po 6-čiche, a to le jule? Je spiel Jamesa, Křesťana Münka.

0: Štvort grano, cínata augusta, a netko je na pošestřech.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Matej Cish.
2: Dobré ranně. Serbská vyšša šula ve Worklecach zahájí s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept uknenia. Andrea Kišcina má nadrobnosti.
3: Šulerky a šulerjo maja přichodže bule samostatne dživač a so při vukneniu bule sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmeja kužde štvrč leta kuždym letniku čežišćo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dwojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžin, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šoučina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadžieja so, zo znovu riadovaniom dieči lepie vúknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
2: Nový koncept je ze šulostvom kajštež staršimi dojednane. Pilotová fáza je za celé šulské leto planovaná. Štornače modrých ľudí z Hornej Vúžice vopčeli so vo dženstnišieho štvrtka na letušej akadémii komorno-hudžbného svedženia Hornej Vúžica. Zmeja 4 dny vúčbu pola vúznamných docentov. Mies akademistami staj Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmerec z Kašec. Vobaj vopytataj budyský serbský gymnázii. Kurs za mladé hudžbné talenty na Hrodze v Rodžišću naveduje čelist profesor Nils Mönkemeyer. Na zvučovanú komornú hudžbu predstaja mladí hudžbníci nedeľu s koncertom v cirkvi v Barče. Radvorská gmena je neušednú juristickú čajnicu dobyla. Kaj švesnanostka Madeleine Rynčová gmenskú radu čera informovaše, je sakský zariad Drežďanach dovolil, zo smetež gmena byč sobustav energijového družstva Vitaj. To bieše budyský krajný zariad mesace dôvod pokazal. Loni založené energijové družstvo berie zastaranie z Čopfotu a milinu radvorskej gmenie do svojich rukov. Dotal je hižo niedže 70 čvobydlerjov s čvonom. Tež gmena družstvu netko přistupí, dokež budú so komunálne tvárenia, to runia družstvu vysyči přizamknič. Župa Andrij Zela v Vojorece chce konc augusta Čornym Kumcu pomiatnú táflu za Gertrud Vincerovú pri Frenzelovom domie připravič. Ju chcedža ve obuku opomnenského zariadovania odkryč. To zdieli predsedstvo župy po svojim čerovším posedžiniu. Nimo to plánuje za 9 a 20. augusta kubanskú jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 občiniku přizivivo. Septembrie sleduje zariadovanie k tradícii vojorovského serbského kvasa a hotovania vojorovskej drasty krabatúmne. Na Karlovej univerzite Praze je so čera viace hač 100 občelníkam rečnej šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občelníkami z 30 národov by tiež 6 serbs rečacich. Oni sú stipendii za rečný kurs přes rečný centrum Vitaj, kooperácii s českým knežostvom dostali. Tak zakončí sa po mesac vúknenia na všelakých rečných nivoách čera v Praze 9.60. rečná šula češtiny. A to bych naše povestče, kýž namakáče tiež na našej strane internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj, svun sobie z přestavky dženca dostaneme ledma mročovky na nebiu při maximálne 28 stopniach. Júce a sobotu vúpada rúne tak, jenož zo byla přeco horcišo, júce nekak 30, sobotu 4-30 do 6-30 stopňu.
0: Zvesela sa poješ, to ješ vopkat v našej končine nastupa. Nám tu chvíľu žiadne vopkatne pokyvy nepředlieža, to ješ príjemoj dobrú jezbu do dženznejšieho štvrtka. 4 menšiny po napo 6 Čeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Twar Moria Jensa před 65 letami běše cezura staviznach Nímskeje, tež Jensa je to krute vůbstat k staviznu, kýž so šulí v objednavaja. Generácia Džido a Voku může hustody hýž v osobinské doživinja s tým zjazač. Modžina hýžo nic. A tola nie Twar Moria modžine neznate, kajž je Marlene Matikec zvěščiva.
1: Twar Moria je se zapačno v auguste je naše žesač. Pod návodom Walter Ulbrichta. Ha, tu cíl byše celé jednore ľudí o to vodžaže, co tak vyle do zapada vupučuja. A s tým se ja pon tam Murian nadfarila.
2: Ona je se stajva v auguste 61, a je panova v novembru 1980.
3: Ona je stajna hodová, dokud sú pše vyle z NDR čekali.
1: Ja vyle vo tvare Murian novem.
4: Also Twar Moria, to mi nicht am Stavisne, da misslich hin du von uns na Gymnasium. So was mit dem Milliago Thema, wo Paul Geras. Ha ja, wim so doppelt, so was mit Bulli Rasse Berliner, hast muss ich tun Jöti, wo bleibt alle, da da wir wirklich unsere Luigi, kotra schon Paul, da tun der Beton se kupia. Ja, nö, manch boja, to ne ketetschinioa. Ha, to ist mir überhaupt, da misslich hin, das tut ein Thema so schon.
0: Berlinje, sušak stavizne nedošej ranice sreč mesta nimale omnipresentne, a tež modžina znaje pozadki Twara Moria, štož je so dženca před 65 letami započalo. Dopomnenki na tedy a vedu o tem je zezbirala Marlene Matikec.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mamije drozne.
1: A tutun brok pak so rene zvoto zelene frinkoli. Vupada nima lekajš. Mejski brok. Jenoš kus kmejči a renči.
2: Haj, to je kvočavka, nemse rozenkefer. Ona je jara vorožena.
1: Haj. Dokaj, junedom, šlapnu.
2: Nie, stop! Stej pod škitom přirode.
1: He? Přinče nudom policija bruku a zestreje vokovo nie škitne puta bošto.
2: Nie, je škitana pře zakonje přirodo škita.
1: Pach, přirodo škit? Přiroda je to la šitko. Ja, ty, te dječi, tuton bruk, šitko je přiroda.
2: Poskaj, Filomeloso. Dawa zwierzęta a rostliny, ki su nimale wotem rytę, kiż na swiecze jenaś jeszcze cyle zrytka wuladasz.
1: Ale cze odla?
2: Dokelż nima ja wiacy swoje przyrodne żywienskie rumy. My ludzo produkujemy mianowicie wiele wodpadków.
1: Mm-hmm.
2: Zniczymy lesy.
1: Mhm.
2: Za nie rodzimy wodu.
1: I we.
2: Zabychmy haj, zabychmy lipy, żywi być moli.
1: O! Může moje niško tyž raz preč byť?
2: No, když nicht un tun štom pušči, na kotrimž tvoje niško je, haj. A když ty nebe jace žanu pizzu namakal, potom...
1: Potom bych byl škitane.
2: Tak nekak. Nětko pak ty nese vorožene. Přijušim su drozne vězo tyž škitane. To reka, ľudžo nesmieča vaše nes zaskuncovač, vas mylič... Abo samo...
1: Rozkubač. A vuvarič.
2: Haj, celé prawe.
1: Na jenož dere. Ale praju no. Dyrby jen tol tým ľuďom popravde prajč. Haj, v zakonjach kazač, zo nesmidža kuždu rostlinu vutonič a prostě zvierata skoncovač.
2: Haj, nekotrym šon. Všetkým človekam nie je vedome, zo kujžda družina, ki so zubi, vuskutkuje, zo so dalša družina zubi, a samo jacore, a zo nakoncu so šona človeka vuskutkuje. Čim jace družinu votemreje, čim kuča je příroda, čim nestabilnejší je celý svet. Šako šo ze sobu zvisuje.
1: Oh, jej. Na jenož dere, zo mojštom, nichtu podrezao nie je. Ak bych byl bezdomný, a potom bych dobiał preč čaneč. No, što da bychu potom děti bezmečnili.
2: Zau ještě bychu jara zrudne byli.
1: No, haj, najlepě. Zoškytáme všetky rostliny a zvířata. A vosíme tačky. A vosíme drůzne. No, haj, správne prajene. Najlepě. Zoškytáče mě. Ja necham preč, dobeč.
2: Nie, totla voprodže nichtu necha.

Aj veľký Jack a kvalo spiel všetkým voňovým voborníkam, koci iš sú predovšim při tutého, co času choče vúža daní, što drebychme bez vás jenož započeli.

0: Policja z G.
1: Po dwu bejšišć a dževedesač pola Mučova je v utoru poponju lesnym vojen v udriju na nieče 5000 kvadratnych metrach so páleše. Vonjova vobora zamu vojen Cašeč zva skvadroa 5 lato viacore hodžiny zašlehane. Vecna škoda učinja nekak 2000 euro za příčinu vojenja so netko sledži. V utoru připonju dojenže na Kinsbokske blízko Kamenca k Nezbožu, 86 letný bieze svojim Kia, smier Kamenc po puču a kolidirovaše v Kšivice s napřečo jedúcem Dačia. Poušim z Daču dokež nebie dosť daleko napravo na svoji jezdnýju. Umianka so lohce zraní, vecna škoda tam 18,000 euro. V utoru večer je sa na Vúžiskej droze pola Voslinka Češke Nezbožo stavo, ako dori 18-letný vodža Opela do štoma, muža dovezechu Češko zraneného do Korunie. Čo lajek Nezbožu dojšvo, přepytuje policia ve Vojrecach, vecna škoda učinia nekak 16,000 euro. A trochu neušené Nezbožo je sa v utoru večer ve Vojrecach stavo, cia postaletný kolesová prasne do nakupovanského voza, kýž steješe na kolesovarským pučiku. Čo odla tuntam bie, s tým so policia netko zabiera, muž so lohko zraní.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
1: Dobre ranje. Srpska vyša šula ve Vorklecach za je s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vuknenia. Andrea Kišcena má nadrobnosti.
2: Šulerky a šulerjo maja přichodže bole samostatne dživač a so při vukneniu bole sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmeja kužde štvrčleta kuždem letniku čežišćo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dwojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotové fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžin, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadžieja so, zo s novoriadovaniom dieči lepie vuknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
1: Nowy koncept jest ze szulostwem gajsztejś starszymi dojednany. Pilotowa faza jest za całe szulskie leto planowana. Stonacze młodych ludzi są nie w Łużycy, w obczyli są w odczęsniejszego na Litusiej Akademii Komono-Hudźbnego Zwiedzenia Hornia Łużyca. Zmieja 4 dny w Łużbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staje Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmerec z Kaszec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na rodzie w rodziszczu nawieduje czelist profesor Nils Mönkemeier. Nazwuczowanu komonu hudźbu przedstaja młodzi hudźbnicy niedzielu z koncertom w cyrkwi w Barcze. Radworska gmina je neuśjednu jurystisku czajn co dobywa. Kajž vesnanostka Madeleine Rynčová, gmínsku rádu čera informovaše, je sakský zariad Drežďanach dovolium za smetejš kmena byč sobustav energijového drústva vítaj. To bieše budyský krajný zariad mesace dovo odpokázal. Loni založené energijové drústvo berie zastaranie z čopfotu a milinu v radvorskej gmene do svojich rukú. Dotal je hižo niečo 70 obydleriu s čvonom. Tež gmena drústvu netko přistupí. Dokež budú so komunálne tvárenia, to runia drústvu vysyči přizamknič. Župa Andri Zeler Vojorece chce konc augusta v Čornom Krumcu pomiatnú táflu za Gertrud Vincerovú při Frenzelovom domie připravič. Ju chcedža ve vobuku oponienského zaradovania odkryč. To zdžili předsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Nimo toho plánuje za 9 a 20. augusta kubvanskú jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 občelníku přizivivo. Septembria sleduje zariadovanie k tradícii vojorovského serbského kvasa a hotovania vojorovskej drasty v kravatovom mnie. Na Karlovej univerzite Praze je so čera viace hač 100 občelníkam rečnej šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občelníkami z 30 národov bytež 6 serbsce rečacich. Oni sú štipendii za rečný kurs přes rečný centrum Vítaj, kooperácii s českým kniežostvom dostali. Tak zakončí so po mesac vuknenia na šelakých rečných nivovách včera v Praze 9 a 60 rečná šula češtiny. A to bych u naše povestče, kýž namakáče tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hojdenca zaso svunco bez přestavky, lidma mročavky je na nebiu popuču, to šo při temperaturách okolo 28 stopňu. Juce a sobotu upada runie tak, jenož zo byla přeco horcišo, juce nikak ciceči, sobotu 4 do 6 stopňu.
3: Na počach šo tak daleko ok, tuž přijedšte dere do dženznejšieho štvrtka. 4 po napo 7.
0: Serbský rozvoz.

0: před 5-60 letami su Berline započeli Murju Tvarič, durniš je hišče Walter Ulbricht 2 měsace do toho svoju znatu sadu praju, zo nima nichtu předvičane Murju nastajč. Hač to dženznišeho so hišče sledži, hač je Ulbricht tedy žau, abo hač nie vopravdže hišče jasne bylo, zo zapadne Berlin takle zaurea. Znajmenča pak by jasne před 5-60 letami nie od jednoho dňa na druhý nichtu viace prostše tak tam a sem mo. Andrea Kešcena je s pomocou naša archiva zestajeva dopomnenky na tedyši čas.
1: Na vonedžin 10. augusta 1961 so Peter Nuotný ze Smečkec hišče dere dopomní. Tedy bu jeho plán rozbite. Hižo znaleča plánovaše s kumplom priky hič čeknič. Pravie uvedomivo je so jemu, zo to chce, jako by s ním prinijeme je 1961 v Berlíne hižo raz kus kladač.
2: Kajž mu tam ráno džeho, najmu tam je nuje na nás. Džeho ceče, sapse. Das muss man nicht da nicht ja du ein nasse gesessen und das war ja was man ran schlich da bin ich gerade ich kam zur Polizei wo hat mir dann da war so so Bauer da das rechte ja und muss aber mit so Bauer wo da da beim Beispiel wo war ja da gewandert hat ich na wie die wurde Bauer wo brauche ich nicht schon erstmal muss man das da das abne Berliner den hat die dann nicht schon wurde dann blof hey ich hinter wie ja gerade Lüge da haben sie das Koffer mit Chanu hast du schon mir Was er bei Jutam scheint, gibt es so Budlabic.
1: Tam Budlabic su tedy mnozy chceni. Po masach zu čekali z NDR do Zapada. Wo sebe modzi a dere wukubwani. Situacja bische napjata. Lud zwiecza nespokojom, či tam horeka su spytali NDR a ideju socializma z Dziarzec a Dziarzec. So nebechu hisze wiace čekali, bo ranica min abo bule wo dżensa na juce cele zaurena. Hač staj tedy Murju spravne vitavoj, aber hač by to oficiálne minenie, to so hižo Jurija Budarja Krakečanského a kneza Rachelu ze Smerdžacie prašič nemožu. V našim archíve kovaja so jeju dopomnenky ze septembra 1961.
3: Ja môžu hovieť, že je to tak praj, že so oni nekajemu težovo zatekli. To sa na nás také zdivky nepšinu, kaž mu to až zotal nazoneli.
4: Moje menenie je, no, je to správna vec, že oni to zrechtovali tam, to je mu ten kut tam zatekali a kotle tam chodili, tie si bez chodili, to si mali ich užitky z toho a musím sa byť tuto dali ići na moje divo, nie, no.
1: Šitný deň je po takým šitkých záberov, tiež Petra Nuotného a jeho kumpla, kotrež stojí od naleča je na 60 dále na pláne pletvoj, kak najlepé do zapada čeknetaj.
2: A pon, ja to rekao na hajde, že boš nimo, a pon, že mu lade, mu se zubiť. A to bieše nevila cina to, augusta, to šte smo zogo z Farske Mađinu hulet mili, to šte smo sobi jevojtej, a tam som smo pon svošeli radiju, naš zendor, kaj što pusi, jo, da to tak pojedaho, a mi smo doma i boli, od reji, pon smo napomenemo to tamo stranu poskali, kada se to ma, aj, to bi zanaš na celi, to vjecka, To jo, super, že.
1: Jenož o nekotre dny je po takým místnou hinajše možné živenie, za kotrymž je so tedy jako 16-letný mođenc tak žiťu. Svoj sun přes rany suhič je si 9. novembra 1980 spelnil, jenož 2 hodiny potom, zobu znáte, zo je Murja padneva, je sedžal auče smier Berlin. Išče dženca je celé přemožené, tyž na to myslí.
0: Andrea Kešcena je našim archíve namakala dopomnenky na tvár berlínskej múrie před 5-60 letami. 12. po naposledmeche.

0: Prunje běžite europske mištarstve v Birminghame so v lohkatletice vobidžuja a Parizu pfuaja. A to bie čera vúspešne večer za nímskych pfuarju, Matejo.
1: Na kujž dopad šako se daše dvojne dobyče přes 800 metrů v voľnym stilu. Hakle 19-letný Johannes Liebmann doby zvoto, a to nedom s europskym rekordom, 7:37.59 sekundo. Slebrodžeše na Svena Švarca. Liebmann s tým svojský európsky rekord ešte raz vo 5:30 polepší.
0: A ja, Jensa Nitko, hľadáme predovším zase do Birminghama na európske mištarstva v lohkoatletice.
1: Hej, všako motor Decathlon, po takým Jessači boji, z Nemsko vida jara na Pjatobič. Svetový mištar Leo Neugebauer po prvním dňu naveduje, ale tež Niklas Kaul, nedeši svetový mištar, je plne ve vubiežovaniu. Se šanzami tež na zlotú medaliu. A čunieš je runie jenojš na 6. miestne. Vún pak mieše čera za svoje pomiere vubierne prinný džen a te silnejšie disciplíne přindú tradicionálne hakle na 2. dňu. Los ponže krotko po napo 12 ze 110 metrami ze zadžiukami, potom sleduja diskus, vysokoskok z tyčku, nemse štapohšprung a mietanie lebie. Rozsud padne potom dženca večer nekak 10 po 10 v 1500 metrach. A tie šavak so pola to Birminghama vúdaní, vúko napo 10 večer Bea Geza Felicitas Krause přes 1000 metrov ze zadžiukami vo svoj cejči EM titul, Leo Meyer a Olivio Gürz stehen an dem Zinemske Berg im Finale a direkt nach Bottom wird Zibilke Nagesac später Henrik Jansen beim Jettanju Diskusa wird 2000 Stornatsche Dreier zu Niemsku Medaille auf Lautu durch die Disziplin Zakončić.
0: Na jasto vojndu so jutce potom vod tebe zonime vúsledky dženznišo štvrto vúbidžovanskotnja.
1: Celé vieščo.

0: Schulake a Schulerios, Gottscha, we pschichot nicht nach. Ich schiu no dakle braue Rene dode, brettatsch, sapotschne, sapotom bunjel und noe schulske Litter. Hei prosni so niemale nimmer, asa durch der Logis was hier litschne does nano deschischer, bohu jesas nimmer. Stuschpack nee wot schulskich prosni wotwisne sees nano desch, nit gohischte rasen jege der doola dojege, alle skim jes jalujas zuwa der doola. Pschetz aus Partnerom, aber svojbu, aber dejschras es pschetschelemi. A je wam pschittem komfortabelne Hotel Lupschi hatsch jednore stan? Helena Smolitz je nedavno raz nekotre vose, što je nastupa zezbirava.
1: Sad je djad čas, nismo tako li dola ježili staršimi cijene než dvaj raza, abo tak boli to bi zupo. Zez pšečele mi smo te boli, jemo smo te boli české, to bi jara napjate, dokud smo po nadekom stanovanji što boli, a tam se samo dostao, a ja hiču stanovanje.
2: S pšečelami, a pšečekami ja ište nesem, ženi ve dolu bo, ale za svoj bo ja spytam, zameča junu v pleto do dola so bo ječ, račo do zimsko dola v februaru, potom starši činja z mojim malke sotru, znano ište v leču, jen malki trip niđe hin.
3: Ja jara rade sam do dola idu, tam sme najflexibilniši, tam možda činšta ište chcú, da ja spím, da ja jemno što, to ja zame najpříjemnýšo poprám.
4: To je tak, abo tak, also ja te rade za svoj bo jedu, ale to dávaj aj tie dole, když jen vôčo s přečelými popučujú, aj napríklad zimský dole, zase jen, hej, ale ja nezromadnosti popučujú.
5: Přesto za ja nesem še ženy s přečelami dole, bo abo chenike sprena prajva svoj bo. Ale ja si musel do so dobro přečili nanka ja ponce to vezomu, že celý zmenič.
6: Ja skr radšo sam dole do dođom, dokud tam musel také cool vice doživíš, nur přečili se znač. A ja bych pohled také na kombinácie se skus také stanovanom ku šponti, a potom ten dobro hotel, dosa, dosmo nutřeš nutřka.
7: Se si staro bu stanovan, a smo mu von. No, ale ty nič, also nika all inclusive to nie naše. Musi radšo niče potom a jenu hospodu, když jen sam zastará, abo halt níže kus nedá, nebo tak něco podle.
2: Stanovač, stejše na moje liščine, že by rád činu také, ale vy za hotel je všetce rejnšo by prajo, ve hotelu se nucká, čupoče.
3: Hižo, já celý kruč stanova učíš o svojbu, jako džičo, mesem jac nic tak ráde, dokéž já šon jen vyste komfort šon ráde ve dolu mám.
0: Pak bez, pak zes komforom, pak sam, pak se svojbo, ki bas přečele mi do dola, Helena Smolic je nekotre vose mezvami zezbirava. Sedom hodin sednač je.

0: Hi, bunte Lopotecki im Zapotschne son nohe schulske Leto. Asch geht dato, we schuli a schulske Wokoline je Thema, kotra schir djen a bolle präsentna. Schudzischak, so schmoratko wuziwa, so fotacinja, so widia natocza, a potom we internych realoniskich skupinach, abo tež druge rozširja a woziwia. Što je dovolené, što nic, k tomu je netko nová příručka vojšva a Klement Schmidt je si to raz vobladal a vie viac.
1: Hej, napríklad, hač smieďa vúčerja za staršimi přes WhatsApp komunikovač. Dusopraj, za nemeli pedagogojo za službnú komunikáciu, také messengere vúživač, ale napríklad přes portál Lernsachs, službnú mailku abo telefonovač. V praxe to budú mnoze vúčerja a vúčerky přidač, pak sú tuto messengere kaž WhatsApp vizo wiele jednoryše za spieśnu wotmowu, fota nadawka abo też krótku info.
0: A jak je to prawnistce nastupają internych jadoniskich chatów?
1: Privatne skupinske chaty, napríklad rzeme s šulorami abo rzeme s staršimi, sú dovolené, inak je to, když je pedagoga sebu zapšijate. Potom je to za vúčerjov a vúčerky hižo prawnistce komplikované, tuž sa so od toho odradzi.
0: Dalša téma příručky sú staršiske zhromadžizne.
1: A tu nesmieťa sa pred všemi staršimi napríklad individuálne vece vo šulariach a šulorkách rozrečeč. Je potak im šuler A, niečto ve učbe zvorov, nima sa vodem pred všemi staršimi vúradžovač, dalokož nepřed leží direktne přizvolenie potrechených. Potak im najhušišo starších tuto odjezča.
0: Ški dato ve šuli a šulske vokolinje nadrobnejše informácie a odkazy na tému sme vám na našej internetovej strane a ve našej app MDR Serbia zestajili.

0: Dobilka Nadjevec, poladam raz do čerawszych sapskich nuin, nedom horeka na Prinistronie, je wulki foto wot narawania za projekt Serbski TV. Što za tym ci, to jesi matice raz dokładniejszo w obladau.
1: Wotchim, co dżęca rano rieci, a što czytamy w nuinach.
2: Rodzina Rožančanka Milena Šoučic je v utoru niže s vúrezky svojho povedančka z Čínu Čmier natočiva pod režiu Jana Bilka, kýž bie s dobom kameramuž a jako asistentka skutkovaše Marlene Matikec. Kajž aktuálne vúpada, pak bie to posledné narávanie za toto formát Serbski TV na YouTube, s ktorým chce zviazk serbskych umiecov serbskú literatúru online širič, dokéž spichovanie vúbeží. Dalša téma aktuálnych serbských novinách kemše nové cali, čera, Nemsce noj cele. 20 modosných z Radvoria votiežeše v útoru s farárom Benom Jakubašom a 4 dalšími převodníkami s kolesom na 140 km dlhú jezbu pod Vunysy do Polskeje, čiž přenocovachu. Čera ráno ješe potom dále 20 km do zdálenie nové cale, čiž svečach u kloštorskej cirkvi tam romadže z nekak 30 dalšími vyrivými božumšu. Dženca so zaso do domizne nauroča.

0: Dženca cinatoho, Augusta cinatoho, Prážnika, Svetši, Smečkečan, Mirčin Jakubaš svoje štocete narodnine.
1: Přejeme z Božo.
0: Vesni klub Smečkece přeje svojemu čvoni Mirčini krutu strotu a Bože žonovanje. A čitam po svoje dale, nimo dživa ve koruni, angažovanja športče, ve vosadže, při spivanju a svojbe, chceme se jemu džakovat, co namaka tež čas za dživo ve vesce, dže iš toho runja aktivnje poma a sobu skutkuje tuž. Ještě raz vůjky džak a vele zboža Mirčini Jakubaši k jeho dženstnějším 40. národninám. Vosvědče Jirině s vašimi lupemi.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozene.
1: A tutun brok pak so rene zvoto zelene frinkoli. Vupada nima lekajš. Mejski brok. Jenoj škus kmenči a renči.
2: Haj, to je kvočavka, njim se rozenkefer. Ona je jara vorožena.
1: Aj. Dokaj, junedom, šlapnu.
2: Nije, stop! Stej pod škitom přirode.
1: He? Přinče nudom policija bruku a zestreje vokovo nije škitne puta bošto.
2: Nije, je škita na přezakonje přirodoškita.
1: Pach, přirodoškit? Přiroda je to la šitko. Ja, ty, te dječi, tuton bruk, šitko je přiroda.
2: Poskaj, Filomeloso. Dawa zwierzęta a rostliny, ki su nimale wotem rytę, kiż na swiecze jenoś jeszcze cyle zrytka wuladasz.
1: Ale cię odla?
2: Dokelż nima ja wiacy swoje przyrodne żywieńskie rumy. My ludzo produkujemy mianowicie wiele wodpadków.
1: Mm-hmm.
2: Zniczymy lesy.
1: Mhm.
2: Zanie rodzimy wodu.
1: I we.
2: Zabychmy haj, zabychmy lipy, żywi być moli.
1: O! Muži moji niško tiš raz preč peč.
2: No, diš nich tuntun štom pušči, na kotrimš tvoje niško je, haj. A diš tu nebe jace žanu picu namakao, potom...
1: Potom bych byl škitane.
2: Tak nekak. Nietko pak ty nese vorožene. Přijušim su drozne vizo tiš škitane. To reka, ľudžo nesmieča vaše nezaskuncovač, vas mylič... Abo samo...
1: Rozkubač. A vuvarič.
2: Haj, celé prawe.
1: Na jenož dere. Ale praju no. Dyby jen to tým ľuďom vopravde prajč. Haj, v zakonjach kazač, zo nesmieťa kuždú rostlinu vutonič a proste zvierata skoncovač.
2: Haj, nekotrym šon. Všetkým človekám nie je vedome, zo kujžda družina, ki so zubi, vúskutkuje, zo so dalša družina zubi, a samo jacore, a zo nakoncu so šona človeka vúskutkuje. Čím jace družinu votemreje, čím kuča je příroda, čím nestabilnejší je celý svet, šako šo ze sobu zvisuje.
1: Jej. Na jenož dere, zo mojštom, nichtu podrezao nie je. Ak bych byl bezdomný, a potom bych dobiał preč čaneč. No, što da bychu potom děti bezmečnili.
2: Zauješče bychu jara zrudne byli.
1: No, haj, najlepé. Zoškytajme všetké rostliny a zvířata. A vosíme tačky. A vosíme drozne. No, haj, správne prajene. Najlepé. Zoškytače mě. Ja necham preč, dobeč.
2: Nie, totla voprodže nichtu necha.

0: srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranje. Srpska vyša šula ve Voklecach zahi s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vuknenia. Andrea Kišcina má nádrobnosti.
2: Šulerky a šulerjo maja přichodže bule samostatne dživač a so při vukneniu bule sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmija kužde štvrčleta kuždym letniku čežišćo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dwojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžin, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šoučina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadžieja so, zo s novoriadovaniom dieči lepie vuknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
1: Nowy koncept je ze szulostwom kajsztyż starszymi dojednany. Pilotowa faza je za całe szulskie leto planowana. Stonacze młodych ludzi są nie w Łużycy, w obczyli są w dżęsniejszego na letuszej Akademii Komorno-Hudźbnego Swiedzenia Honio Łużyca. Zmieja 4 dny w uczbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staje Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kaszec. Wobaj wopyta taj buddhyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na rodze w rodziszczu naweduje cellist profesor Nils Mönke-Meyer. Na zvučovanú komornú hudźbu predstaja młodzi hudźbnicy niedzielu s koncertom v cirkvi v Barče. Radworská gmina je neušednú juristickú čahincu dobyva. Kajž viesnanostka Madeleine Rynčová gminskú radu čera informováše, je sakský zariad Drežďanach dovolil, zosmitež gmina byč sobustav energijového družstva Vitaj. To byše buddhyský krajný zariad mesace dôvod pokazal. Loni založené energijové družstvo berie zastaranie z čopvotu a milinu radvorské gmenie do svojich rúk. Dotal je hižo niečo 70 vobydlerjov s čvonom. Tež gmena družstvu netko přistupi, dokež budú so komunálne tvarenia, to runia družstvu vej seči přizamknič. Župa Andrij Zeler Vojorece chce konc augusta v Čornom Komcu pomiatnú taflu za Gertrud Vincerovu při Frenzelovom domie připravič. Ju chcedža ve obvuku opomnenského zariadovania odkryč. To zdeli předsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Nimo toho plánuje za 9. a 20. augusta kubanskú jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je sa hižo 6 až 40 občelníkov přizivivo. Septembrie sleduje zariadovanie k tradícii vojorúského serbského kvasa a hotovania vojorúskej drasty v Krabatul Mynje. Na Karlovej univerzite Praze je sa čera viace hač 100 občelníkam rečnej šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občelníkami z 30 národov by tiež 6 serbsce rečacich. Oni sú štipendi za rečný kurs přes rečný centrum Vitaj v kooperácii s českým knežerstvom dostali. Tak zakončí sa po mesiacu vuknenia na všelakých rečných nivovách čera Praze 9 až 60 rečná šula češtiny. A to bych u naše povestče, kýž namakáče tiež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Słońco cały dzień, na to smiemy so dżęca wieselić. Lid mam roczałki na niebiu, to szło przy 28 stopniach. Jutce a sobotu wypada cele eksaktnie tak. Jeno już so była przeco horcisho, jutce niekak 30, sobotu samo 4 do 6 a 30 stopniu.
3: A tak jest wypada potem od niedzielę z każdym dniem. Trochu kurdniša bila, když paladame na večo, punželu večo, když vuraje so finale beach volleyballu turnira zatkule v Mivočicach, to připoveča meteorologo jo takle vokovo 24 stopňo potekim. To nebude hižo celé tak horco.
0: Serbský rozvoz.
3: A když paladame na poče, šo okej okay v našej končine.

0: Przed 5-6 letami započach u Berlinie Muriu Tvarić, Birnisch, je Walter Ulbricht, tischte 2 miesiace dotter o svoju znatu sadu praju, so necha nichtu nekajk u Muriu nastajč. Hač to dženznišeho, so hišče zatem sledži, hač u Ulbricht netko tede žau, abo hač nevopravdže, hišče jasne bylo, so zapadne Berlin takle zaurea. Znamenča pak by jasne, przed 5-6 letami nie vod jeno, na druhý džen, nichtu viace prostče takle tam a sem smil. Andrea Kišcina je s pomocou našeho archíva zestajiva šelake dopomnenky na vonne čas.
1: Na vonne džen 10. augusta 1961 so pitan uvodni ze Smečkec hišče dere dopomni. Tedy bu jeho plán rozbite. Hižo znaleča plánovaše s kumplom priky hič čeknič. Pravie uvedomivo je so jemu, so to chce, jako by z ním prinijeme je 1961 v Berlíne, hižo raz kus kladač.
2: Kajž mu tam ráno džiehmo, najmu tam jen uve na nás. Džiehmo ceče, sapse. My sme tu nešto da nikdy, štú aj nás nikdy zeznal, nás dvajo, bo sme hončli, a to by jen kotič kamenco po policajú bol. A ty ho tam dobal sobu za pohľad hľadač, rešte jo. A musel pa aj mocno za parádu obľadač. Bo paíš, no budu vajať, no tajke von hľadať. No videli mu tie parády opravdu, ničo nesmo. Musel zase do toho západného Berlína. A ty na tie leta ničo boli, tam bylo, aj, ty všem to videl, ka tie ľudia tam se s koframi, čanu a s tošami. A pa se paíš, jo tam už aj sobu podľa počemu.
1: Tam podľa byč sú tedy mnozy chceli. Po masách sú čekali z NDR do zapada. Vo sebe moži a dere vukubvani. Situácia byše napiata. Ľud zvieča nespokojom, či tam horeka sú spýtali NDR a ideju socializma z Džaržeč a Džaržeč. So nebechu hišče viace čekali, bo ranica min abo bole vo dženca na juce cele zaurena. Hač staj tedy Muriu správne vitavoj, aber hač by to oficiálne minenie, to so hižo Júria Budaria Krakečanského a kneza Rachelu ze smerdžacie prašič nemôžu. V našim archíve kovaja so jeju dopomnenky ze septembra 1961.
3: Ja môžu hrieť, že je to tak prajzo, so one nekoje mu težo ho zatekli. To sa na nás také zdivky nepšinu, kaž mu to až zúta nazoneli.
4: Moje menenie je, no, je to správna vec, že oni tohle zrechtovali tam, to je mu ten kut tam zatekali a koto si tam chodili, to si bloz chodili, to si mali ich užitky z toho a musím sebe tohle dali ići na moje divone, no.
1: Šitný džen je po takým šitkých zabierov, tiež Petra Nuotného a jeho kumpla, kotrejš stojí od naleča 1.60 dále na pláne pletvoj, kak najlepé do zapada čeknetaj.
2: A pon, jo to rekao na hajde, že bošni mu, a pon, že mu náhledu musel zubiť. A to bieš nejúľa cina to, augusta, to šte smo z Farske Mladinu hulet mili, to šte smo sobi jevojtej. A tam som mu pon svošeli rádiu, náš zendor, kaj što pusi, jo, to tak pojedacho. A my smo domoj boli, od rej, pon smo napomeni mu to tam u stranu poskali, ká sa to má. Aj, to by za náš na tyli, to viecka. To jo, cupože.
1: Jenož o nekotre dny je po takým místnou hinajše možné živenie, za kotrýmž je so tedy jako 16-letný môžens tak žiťu. Svoj sun přes rany sú hič je si 9. novembra 1980 spelnil, jenož 2 hodiny potom, zobu znáte, zo je Múria padneva, je sedžal auče smier Berlín. Ište dženca je celé přemožené, tyž na to myslí.
0: Andrea Kišcina je našim archíve namakala dopomnenky na tvar berlínskej múrie před 5-6 letami.